0: down. Welcome to paradise.
1: www.radiomb.cz

0: od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu

0: lepší než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Rádio MB. Rytmus Mladou Boleslavská. Mladou Boleslavská.
1: Počítává Tokyo FM. Latakši Akadži.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů!

0: Česká pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Alexia Goodbye. Já se loučit rozhodně nebudu, naopak už za malou chvíli vás přivítám. V 9 hodin začne dopolední rozjezd. A do 9. hodiny ještě další baba Jana Nováková, také Alphaville a ICMC. No jak jsem říkal, po 9. dopolední rozjezd s Romanem.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: to the N to the G to the E to the R to the O to the U to the S.
1: Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: dopoledne, měli jsme Discmana a tohle jsme si dávali do uší, byli jsme pěkně ostrý, FM Factory a také Anuška. 17. Hezké dopoledne vám přeje Roman, úterý 21. července. Vysílání Rádia MB pokračuje v plném proudu, je škodovácká dovolená. Ta cesta městem, řeknu vám, je prostě příjemná, žádné zdržení. My také nebudeme nikoho zdržovat, plány jsou jasný, nejen devadesátky. Info z naší kotliny, počasí a užívání si poslechu. Ať už máte v plánu cokoliv.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Tohle byly Mandy a Randy na Rádiu MB. Máme 21. července, tváří se to jako obyčejný, nudný den, ale věřte, že to je zajímavé datum. Proč, to vám řeknu za chvilku. Je tady dopolední rozjezd do 12. hodiny u mikrofonu Roman. Pojďme si to užívat. Rádio MB.

0: Klidně si dopřejte jahody po ránu nebo dopoledne. Vitamíny jsou potřeba. Tohle byla jedna od nás, Miraj na rádiu MB. Jahoda. Já měl teda k snídaní croissant a kávičku. Také kolega Luky mi posílal fotku, jak si dopřává dobrou kávičku na balkóně hotelu v Turecku. No to se někdo má, když si takhle dopřává a zažívá velkou pohodičku. Tak ho zdravíme.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

Madonna na rádiu MB, krásné dopoledne, máme úterý 21. července. V roce 1969 se miliony lidí po celém světě dívali na televizní obrazovky, když Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na povrch měsíce. Právě 21. července středoevropského času zazněla slavná věta: je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Od té chvíle se datum 21. července neodmyslitelně pojí s jedním z největších technologických úspěchů historie. Ve stejný den, ale o téměř 70 let dříve, v roce 1899, se narodil Ernest Hemingway, americký spisovatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu a autor románů jako Stařec a moře nebo S bohem armádo. Jeho úsporný styl psaní ovlivnil celé generace autorů. A ještě jedna zajímavost, 21. červenec je mezinárodním dnem nezdravého jídla, známým také jako Junk Food Day. Je to den, kdy si mnoho lidí bez výčitek dopřeje hamburger, pizzu anebo třeba hranolky. Odborníci sice připomínají, že by podobné dobroty měly být spíše výjimkou než pravidlem, ale jednou za čas si oblíbenou pochoutku vychutná, myslím, každý. A pokud dnes slavíte svátek, narozeniny nebo máte jiný důvod k oslavě, tak vám přejeme krásný den. Je 21. červenec, den, který připomíná, že lidská odvaha může doslova dosáhnout až na měsíc.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB.

Je 9:45, pojďme se podívat, jak dnes bude a za malou chvíli vás, přátelé, pozvu na skvělé akce. Buďte s námi. Takže teď to dnešní počasí očekávejme oblačno až zataženo, ojediněle může sprchnout. Měřit budeme dnes na Mladoboleslavsku 21 stupňů, jinak maxima mohou vyšplhat až na 25. Aktuálně měříme 17-18 stupňů Celsia. Radio MB.

0: hezké dopoledne. 14. listopadu bychom vás rádi viděli v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku. Proč? No protože právě tam Rádio MB oslaví své 7. narozeniny a chceme vám to udělat hezký. Proto letos 5 kapel, proto velmi levné vstupné, proto dosud nejbohatší tombola a dárky pro příchozí. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix. Také Jakub Děkan se svým bandem Green Day Revival, takže velké pecky tam budou znít. Kapela Alchymie a nebo třeba pekař. Skvělé pivko a drinky, to je samozřejmost, takže doufám, že 14. listopadu máte volno. Klidně se hned podívejte. Já počkám, mrkněte se, ano, 14. listopadu. Vypadá to dobře, tak to hned dejte do kalendáře. A že už třeba máte své vstupenky, to je jedině dobře. Ty se prodávají, takže to nenechávejte na poslední chvíli. Zavítejte na www.ticketlife.cz a najděte si právě 7. narozeniny Rádia MB. Tento hudební minifestival s bohatým doprovodným programem vychází na 350 kaček, to je dobrý, ne? Právě pekař, právě teď na Rádiu MB.
1: Léto na Rádiu

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bousov Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Academics a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rhu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlit bez něj, nemám proč se pořád znova na start vracet. Dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem jako když nám bylo 20. Mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám.

se víra a papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, porážný svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesmí, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od něj nechceš ke mně vracet, co má a co ne já, zná tvoje přání, nabízí víc, než cokoliv.

0: 10 hodin 19 minut, krásné dopoledne, máte rádi palačinky, tak si teď necháme nějakou uvařit od Přemka Forejta, dáme si píseň Nebe. Za malou chvíli vám povím o tom, jaký film bude v kinech, jaký film se dočká pokračování. Myslím, že je celkem oblíbený český film, tak si počkejte.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od

0: ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Musím se přiznat, že jsem netušil, že film Bobule bude pokračovat. Já mám všechny 3 díly, celkem hodně rád, vždycky se moc rád podívám. Nový 4. díl české komediální série Bobule z prostředí Moravských Vinic je, přátelé, dotočen. Tvůrci opět vsadili na Krištofa Hádka, který hraje tátu vinařského klanu. Ve 4. se ale hodně bude mluvit o jeho dětech, které musí v tradici chtě nechtě pokračovat. I proto tvůrci pojmenovali pokračování Bobule a Bobulky. Tahle novinka má mít v kinech premiéru 11. února 2027.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Question. What is love?

0: I Still Go, hráli jsme si Unique 2 na rádiu MB. Včera nás v našem studiu navštívila Alien. Záznam rozhovoru najdete na našem webu v sekci archív. Alien je začínající zpěvačka s krásným hlasem. Dokonce se tvoří kapela, ano, a brzy bude na světě další single. Tak pokud jste rozhovor nestihli, je možné si ho samozřejmě zpětně poslechnout. Náš web, to je i zpravodajství, pozvánky na akce, to je jasná věc, a nebo tam máme sekci svatby. Ano, zrovna o víkendu jsme hráli na jedné další, byla to krásná svatba, tentokrát Patrika a Barči. Reelsko najdete na našem Instagramu, jako když se to takhle sejde, je to vždycky dokonalá svatba a nám bylo ctí u toho o víkendu být. Takže ještě jednou gratulujeme. Letos nás čekají ještě dvě nebo tři svatby a pomalu plánujeme příští rok. Pokud také třeba něco budete plánovat, můžeme spojit síly. Koukněte se na náš web. Za chvilku Snap, tedy další hit jako blázen.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, jen ojedinělé může sprchnout. Denní maxima 19 až 25, na Mladoboleslavsku řekněme 22 stupňů Celsia. Posílám do Rembrandt.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Check it out.

0: Zahráli jsme si Fun Factory, hezké dopoledne, 11 hodin 5 minut, k tomu posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Už o víkendu začne nejvyšší česká fotbalová liga. Většina týmů ukázala nové dresy, fandové Slavie a Sparty myslím spokojení, Slavia krásné sešívané s trikolorou, venkovní dresy zajímavé, Sparta tradičně pořádně rudá, tak jak to má být. Mně se třeba líbí dresy Slovanu Liberec. Myslím, že dobrá a velmi zajímavá změna. Baník má taky docela fajnové dresy, hezké, takové čisté, bílé. No a změna zatím neproběhla u Mladé Boleslavy a Artisu Brno. Za mě velká škoda.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu

0: dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezké úterý, pokračuje dopolední rozjezd. My teď budeme hrát pro Péťu a Míru z Bolky. Poslouchají nás ale v práci v Benátkách na Deezeru, takže právě pro vás je vybraná muzika. Chtěli jste Offenbach, aby to byl, a bude, takže za malou chvíli. Za malou chvíli také Pinka, v této hodině třeba ještě také Gigi D'Agostino, a nebo třeba Britney Spears, ano, Lucky. Lucky vám všem, krásné úterý.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.
2: Mladoboleslavska.

0: včera jednomyslně schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Školy by podle tohoto návrhu musely zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole, tedy například i ve školní jídelně nebo ve družině. Na 93% škol ve svém školním řádu používání telefonů už nyní reguluje. Pokud zákonodárci návrh schválí, tak plošný zákaz by měl začít platit od 1. září 2027. Souhlasíte, nesouhlasíte, klidně mi písněte do chatu na webu. Jsme Rádio MB, pokračuje dopolední rozjezd.
1: Rádio MB, za

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Počasí u nás velmi pohodové, ani vedro, ani zima, dnes máme oblačno, může být až zataženo, jen ojediněle by mohlo také sprchnout. A měřit budeme 19 až 25 stupňů, na Mladoboleslavsku to vypadá na 22 stupňů Celsia. Jestli se ptáte, kdy to bude zase na koupačku, tak možná, že už o víkendu. Vidíme tam slunečné počasí až 26 stupňů, no a příští týden, spíše ke konci příštího týdne, zase tropy.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. I give you my-

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: nedá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina s opou.

0: zadání? Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Svět je zlej!
2: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

pohodový úterní den, nezapomeňte se podívat na náš web, najdete tam zpravodajství z Mladoboleslavska, kulturní pozvánky, záznam rozhovorů, třeba včera byla u nás ve studiu zpěvačka Alien. No a když jsem zmínil kulturní pozvánky, tak nezapomeňte, že už tento týden se v Mnichově Hradišti koná Anenská pouť. Již ve čtvrtek můžete vyrazit na kolotoče a Luna Park bude v ulici v Lípách až do neděle. K Anenské pouti se váže i další program, můžete se těšit na procesí nebo odpoledne s baráčníky a program uzavře hudba Turnovanka. Na webu města najdete i další info, jestli nemáte plány, tak s poutí, myslím vaše děti, rozhodně neurazíte.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku. Rádio

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Zapni.

0: pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Yeah.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Radio MB.

0: Bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bousov Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Academics a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 7 dní a 7 nocí. Fila Schubr na rádiu MB a regionální muzika. Teď už také hodina s Romanem, u které vás vítám. Máme 21. července, může se to zdát jako obyčejný, nudný den, že se nikdy nic 21. července nemohlo stát, ale nenechte se mýlit. V roce 1969 se miliony lidí po celém světě dívali na televizní obrazovky, když Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na povrch měsíce. Právě tento den zazněla slavná věta, je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Od té chvíle se datum 21. července neodmyslitelně pojí s jedním z největších technologických úspěchů historie. Je to den, který připomíná, že lidská odvaha může doslova dosáhnout až na měsíc. A možná i dál, i když, co se týká vesmíru, dlouho se nic moc nedělo, co říkáte. Nedávno jsme teda obletěli měsíc, no a také čekáme na další milník. Lidé by podle plánů vědců mohli vstoupit na Mars mezi lety 2030 a 2038. Uvidíme, počkáme si na to. Na další muziku nečekáme, Machine Gun Kelly právě teď pro vás.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami s

0: vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

čtvrtek můžete vyrazit na kolotoče v Mnichově Hradišti a Luna Park bude v ulici v Lípách až do neděle. Kanenské pouti se váže i další program, i další tradice. Můžete se těšit na procesí nebo odpoledne s baráčníky. Program uzavře v neděli od 16 hodin dechová hudba Turnovanka. Na webu města najdete i další info. Jestli nemáte plány, tak s poutí, myslím, vaše děti rozhodně neurazíte. Ale i my chlapi jsme celý život jak děti, takže nás tam klidně vemte taky, holky. A v Mnichově Hradišti je to vždycky fajn. Přeju krásné odpoledne, jsme Rádio MV.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu.

0: doufám, že teď někde u bazénu s drinčíkem. No a my s kolegou Davidem tady dřeme jako blázni. Právě David mě bude střídat už za malou chvíli. Blíží se 17. hodina. Po 17. DJ Dado, Cyndi Lauper, Coldplay, Ace of Base a nebo třeba Def Leppard. Máte se na co těšit. Já se na vás budu těšit zase zítra dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. Teď mířím domů a je dost dobře možné, že ten drinčík si doma na gauči vychutnám taky. Na koupačku to není, koukal jsem zrovna před malou chvílí na počasí, kdyby to zase mohlo na koupačku být a kdy mají dorazit stropy. Vypadá to, že příští týden. Tento týden počítejme s teplotami lehce nad 20 stupňů Celsia. Víc z toho nevyždímáme. Tak se loučím do studia, zvu Davida a zítra dopoledne. Naslyšenou.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak my už máme po 17. hodině a na rádiu MB začíná hodina s Davidem, krásný letní podvečer. Pokud jste dnes byli v práci, věřím, že už to máte za sebou a jestli užíváte dovolenou, tak doufám, že jste dnešek přesně využili tak, jak se na léto sluší, v klidu a bez spěchu, i když to počasí nám trošku stagnuje. Dnešek je mimochodem mezinárodním dnem nezdravého jídla, takže jestli přemýšlíte, jestli si večer dát burger, pizzu nebo hranolky, dnes máte alespoň symbolickou výmluvu. Zítra už se zase můžeme tvářit, že budeme jít zdravě. No, během následující hodiny vás čeká spousta skvělé muziky, tak si udělejte pohodlí, přidejte hlasitost a pojďme společně odstartovat další hodinu na rádiu MB. Jaké jsou hity letošního léta, to vám řeknu už za malou chvíli a teď nemyslím muziku, myslím tím třeba drinky nebo co je prostě hitem z technologie, i o tom vám řeknu. Krásný den vám přeji.
1: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!

0: Parádní den s rádiem MB. No přátelé, každé léto má svůj hit, no a letos to jsou překvapivě lehké a nealkoholické drinky. Lidé čím dál častěji sahají po domácích limonádách, ledových čajích, matcha nápojích nebo takzvaných mocktailech, tedy koktejlech bez alkoholu. Je vidět, že už nejde jen o to, co pijeme, ale aby to navíc dobře vypadalo na fotce. Někdy mám pocit, že sklenička musí být barevnější než samotný západ slunce. Tady je Rádio MB, krásný letní den vám přeji.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Posloucháte Radio MB, tady je David a samozřejmě spousta skvělé muziky, a to nejen z 90. let. Největším hitem z technologií nejsou letos nové telefony. Přátelé, jsou to obyčejné powerbanky s velkou kapacitou, malé přenosné ventilátory a chytré lahve, které připomínají, že je čas se napít. Je to vlastně docela logický, když je venku přes 30 stupňů, dnes teda není, to je jasný, člověk víc ocení studenou vodu než další aplikaci, kterou stejně nikdy neotevře. Tady je Rádio MB, blíží se 18. hodina a já se na vás těším zase zítra po 17.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

and everything's good.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 14:00.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Vypni hlavu, zapni.